0: Ostipek, Čupazecka, Kerpce, Herbata
1: s prondem,
2: Nímám henči,
0: Přísmak Vacovský,
3: Sviško léčí,
0: Korolíčky, Flasecka mléka,
3: Ale
0: Kapelus, Najvodnějce ověcka, Bojštiny, Fartusek sukarka, Nespočonka Budevecku,